0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a hučikuči tance. Jackson Lamb opět ukáže díratý fusekle. Šestá řada špionážního dramatu Slow Horses dnes startuje na Apple TV+. Ze světa Reachera přichází Nigli na Prime Video, v Berlíně se objeví Upíři v městě krve na Disney+ a o víkendu se poprvé v historii koná akce Kino dny. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. We'll be right back.

0: What are you doing?
1: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
0: What do you want?
1: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
0: Just a coincidence.
1: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
0: Oh, shut up.
2: Action. Na Apple TV Plus dnes startuje šestá řada britského špionážního dramatu Slow Horses. Gary Oldman se vrací jako Jackson Lamb, podivný a permanentně zanedbaný šéf Slow House, tedy od kladiště, kam britská MI5 posílá agenty, kteří si někde v minulosti pořádně naběhli. Tentokrát se ale pomalí koně ocitnou na útěku. Diana Taverna v podání Kristen Scott Thomas je vtáhne do hry, ve které jde o odvetu, o pomstu a hlavně o život. Nová řada je pro seriál trochu zlomová, poprvé totiž spojuje rovnou dvě knižní předlohy Micka Herona, Joe Country a Slow House. Režie se ujal Adam Randall. A je tu taky návrat, po kterém fanoušci volali roky. Olivia Cooke znovu jako Syd Baker, agentka, kterou diváci naposled viděli v první řadě. Ono se to u špionů nosí, jak by řekl Lamp. Každý z nás si někdy zinscenoval vlastní smrt. 6 epizod, nová vždycky ve středu, finále 21. října. Slow Horses najdete nyní na Apple TV+.
1: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones!
3: Yeah.
1: What don't you understand about going dark? I'm gonna burn this city. There's a way out of this mess. But you got to start bloody listening.
4: You'd burn a city down to save face, wouldn't you?
0: Depends what city.
1: Now come on, we're spies. We've all faked our own death at one time or another.
5: Hello, River.

0: víkend se vyplatí naplánovat si cestu do kina. V sobotu 19. a neděli 20. září se totiž poprvé v historii propojí česká kina napříč celou republikou. Akce se jmenuje Kino dny a zapojilo se do ní přes 190 kin ve více než 140 městech. Od malinkých jednosálových kin až po velké multiplexy. A hlavní věc je, že ve všech bude platit jednotné vstupné 100 korun. Program je pěkně namíchaný, z novinek třeba v Česku natáčený horor Resident Evil, animovaná rodinná komedie Kojot vrací úder nebo komedie Christofferové. Z letních hitů Odyssea a Spider-Man z Brusu Nový den. V nabídce najdete i tituly, které už v běžné distribuci nejsou. Do kin se vrací například Amélie z Montmartru, od její premiéry letos uplynulo 25 let. Letí to. Akci pořádá Asociace provozovatelů kin a chce tím připomenout jednoduchou věc, že velké plátno, pořádný zvuk a sál plný lidí dělají z filmu něco jiného, než když ho doma sledujete jedním okem u telefonu. Vstupenky kupujte přímo u svého kina buď online nebo na pokladně a raději předem, kapacita sálů je totiž omezená. Kino dny se konají o víkendu, tedy 19. a 20. září. Kompletní program a mapu zapojených kin najdete na kinodny.cz.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
1: You always have my back.
0: You're my friend.
2: Na Prime Video dnes startuje Neagle, první samostatný spin-off ze světa Reachera. Frances Neagle, kterou hraje Maria Sten, sloužila s Jackem Reacherem u 110. jednotky zvláštních vyšetřování americké armády. Teď se živí jako soukromá vyšetřovatelka v Chicagu. Když ale zjistí, že její blízký kamarád z minulosti zemřel při podezřelé nehodě, pustí se do pátrání po vlastní ose. A jak už to v tomhle univerzu bývá, cesta ke spravedlnosti vede přes pořádnou řádku rozbitých nosů. Seriál vytvořili Nick Santora a Nicholas Wooten, tedy lidé, kteří mají Reachera na svědomí. Ve vedlejších rolích se objeví Damon Harriman, Adlin Rudolph nebo Matthew Del Negro. A Alan Richardson si jako Reacher odskočí na hostovačku.

0: Amazon si načasování pohlídal. Přesně dneska totiž vychází i finále čtvrté řady Reachera, takže jedno plynule navazuje na druhé. A na rozdíl od mateřského seriálu tady nemusíte čekat na jednotlivé díly. Všech 8 epizod Neagly naskočí na jednou. Akční krimi a thriller v jednom Neagly je ode dneška k dispozici na Prime Video.
1: I need to know where Tommy was living before he died.
2: It's another remarkable day at Echo Canyon Farm.
1: They take junkies, homeless, people with no place else to go. You have one easy job, recon.
2: Sweet, yeah, I can do recon. What's recon?
3: I've got the blues.
1: At the farm, who's running things?
3: I am your own personal Jesus.
4: This is a cult we're talking about.

0: In Berlin werden heute wieder bis zu 41 Grad erwartet.
1: Aber der Untergang Berlins muss aufgehalten werden.
2: Auf den Straßen herrscht Krieg.
3: Hevi! Du dealst mit Blut?
4: War sie mit dir auf Tour?
3: Sie ist okay, ist meine Schwester. Bitte geht, es ist zu gefährlich.
5: Na Disney Plus dnes přistál německý seriál Město krve a je to nabitá žánrová směs. Dystopie, horor a politický thriller v jednom. Ocitáme se v blízké budoucnosti v Berlíně. Klimatická změna z města udělala rozpálený městský stát na pokraji kolapsu. Hrstka privilegovaných bydlí pod klimatizovanou kopulí, zbytek se venku pere s vedrem, korupcí a zločinem. V tomhle prostředí se po letech znovu setkají sestry Bea a Phoebe. Jednu vychovala adoptivní matka v bezpečí, druhá vyrůstala na ulici. A těsně před klíčovými volbami obě zjistí, že organizovaný zločin ve městě řídí upíři. A že jim nejde jen o krev, ale rovnou o politickou moc. Krev je totiž v tomto Berlíně nová měna. Seriál režíroval Filip Kadelbach, který je zároveň jeho showrunnerem, a v obsazení najdete Leu Drindu, Somo Paisel nebo Larse Eidingera. Předlohou je německý komiks a malá lokální poznámka, natáčelo se nejen v Berlíně, ale taky v Praze a okolí. Německé dystopické fantazy Město krve najdete ode dneška na Disney+.
6: Die sind das Problem, nicht wir!

0: Zítra dorazí do kin další várka premiér a já mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů. Jasným vítězem je jihokorejské Hope od Hong Jin-na. Policejní náčelník a jeho mladá podřízená vyšetřují v zapadlé rybářské vesnici sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Do lesa mezi tím vyráží parta lovců a poměrně rychle zjistí, že z lovců se stala kořist. Je to monster film, horor, akce a místy naprosto absurdní komedie v jednom balení. K tomu nejdražší korejská produkce v historii a v obsazení se mihnou i Michael Fassbender, Alicia Vikander a Taylor Russell. Diváci jsou z toho nadšení a slovo, které se v ohlasech opakuje nejčastěji, je nezapomenutelné. Fanšmekři by neměli minout japonské drama Samuraj a vězeň Kyoshiho Kurosavy. Rok 1578, obléhaný hrad a v jeho zdech série nevysvětlitelných úmrtí. Kdo čeká samurajskou bitvu, bude zaskočený. Tohle je komorní detektivka, kde se místo mečů používají hlavně slova. Ohlasy jsou proto dost rozdělené. Z dalších novinek rozhodně stojí za zmínku životopisná dramedie Tony s Dominikem Sessou a Antoniem Banderasem o tom, jak 19-letý Anthony Bourdain poprvé vstoupil do profesionální kuchyně. Z domácí produkce si vede dobře adaptace Schmidtovy hry Léčivé účinky sebeklamu s Martinem Stránským a Ondřejem Sokolem. Mezi dokumenty vévodí Zápas století o Maradonově boží ruce a o tom, že v roce 86 šlo na stadionu o mnohem víc než o postup. Hned zatím je dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který mapuje loňské comeback turné bratrů Gallagherových a obsahuje jejich vůbec první společný rozhovor po více než 15 letech. Scénář napsal Steven Knight, tedy tvůrce Gangu z Birminghamu. Kritika mluví o jednom z nejlepších hudebních dokumentů, jaké kdy vznikly. Jen pozor, v kinech běží po omezenou dobu. I vaši pidižvíci si přijdou na své, v kinech mají animovanou Dívku v oblacích a k tomu obnovenou premiéru Out. Tak to bychom měli. Nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů v kinech. Hovk.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: said what I've got to say to it, it goes.
1: Where do you think it goes?
0: To last in the mind of others.
2: Hi, Dad.
0: That's the thing, isn't it?
3: Krimi komedie Kristofrové je v kinech. Nový film Stevena Soderbergha, tedy režiséra, který nám dal Erin Brockovich nebo Dannyho parťáky. Julian Sklar býval hvězdou londýnského uměleckého světa, jenže štětec už 20 let nevzal do ruky. Jeho dospělé děti ale moc dobře vědí, že v ateliéru leží série nedokončených obrazů zvaná Kristofrové. A ta by po otcově smrti mohla vynést pořádné jmění. Tajně proto najmou mladou restaurátorku s talentem na padělání, aby plátna dotáhla do konce. Jenže starý mistr není žádný naivka a ve svém vlastním ateliéru si pravidla hry diktuje sám. Excentrického malíře hraje 86-letý Ian McKellen, padělatelku Michaela Coel, známá ze seriálu Můžu tě zničit. Vypočítavé potomky pak stvárnili James Corden a Jessica Gunning. Scénář napsal Ed Solomon, podepsaný třeba pod Muži v černém, a Soderbergh si film jako obvykle sám natočil i sestříhal. Snímek měl premiéru na festivalu v Torontu a kritici se shodují, že jde především o komorní souboj dvou velkých herců, který by klidně obstál i na divadelních prknech. Soderberghu vrchol to prý není, ale McKellen a Coel si nahrávají tak přesně, že to jiskří. Padělat se zkrátka dá lecos. Charisma Iana McKellena ale ne. Kristofrové břitkou krimikomedii s Ianem McKellenem a Michaelou Coel přináší do českých kin Aerofilms.
4: We have 8 canvases from Dad's only good period which he abandoned.
5: It's a forgery job.
4: Forge through them until they're completed.
0: Oh, they're not even clever, those two.
2: Hi, Dad.
0: Blame their mothers, not me. I had nothing to do with them. What makes you think you could do it?
6: I guess that's where the art of it comes in.
0: Interesting. It's almost worth staying alive for.

0: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
1: Hey, you got time for another run?
0: No, I'm wrapped up for the...
2: It's outside the zone, so it pays double.
0: I could do that.
3: Dokken nastupuje horor, na který fanoušci videoher čekali s napětím i s pořádnou dávkou obav. Resident Evil se vrací na plátna, tentokrát pod taktovkou Zacka Craigera, režiséra loňského hororového překvapení Weapons. Kurýr Brian, kterého hraje Austin Abrams, má doručit zásilku do Raccoon City, jenže během jediné noci se město po úniku smrtícího viru změní v peklo. Ulice se plní nakaženými, pomoc nikde a Brian se musí protloukat s tím, co zrovna najde po ruce. A čím hlouběji se do chaosu dostává, tím jasněji mu dochází, že za nákazou stojí něco mnohem horšího než obyčejná epidemie. Craiger nepřevyprávěl žádnou z her, napsal úplně nový příběh, který běží souběžně s událostmi druhého dílu herní série. Vedle Austina Abramse, se kterým spolupracoval už ve Weapons, se objeví Paul Walter Hauser, Zack Cherry nebo Kelly Rice. A víte, kde leží Raccoon City? Třeba v Karlíně. Film se totiž natáčel hlavně v Praze, ulice kolem Florence a Negrelliho viaduktu se na podzim proměnily v zasněžené americké město plné nakažených a nejtemnější scény vznikly v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích. Po 6 filmech s Milou Jovovič a restartu z roku 2021, který propadl u diváků i kritiky, to s filmovým Resident Evil nevypadalo nijak slavně. První reakce z premiéry na festivalu Fantastic Fest ale zní úplně jinak. Novináři chválí nekompromisní napětí, spoustu krve, zvrácené příšery a překvapivě i černý humor. A někteří už film řadí mezi nejlepší adaptace videoher vůbec. Tak uvidíme, jestli to potvrdí i plné recenze a především diváci. Resident Evil od Zacka Craigera najdete nyní ve vašich kinech díky distribuci Falcon.
0: Hello? There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
4: Michelle, leave a message.
0: Hey, baby, I'm really sorry that we got disconnected earlier. Some things have happened, and I can't get a hold of police. Bullets. Could you just call me back on this number, please? I love you.
5: 4 důvody pro DAVD.

0: Dorf sagt man, der Soldat. Also ein Sonderling.
1: Doky na můžete vyrazit také na historické drama Rose, film, který letos na Berlinále vynesl Sandra Hüller stříbrného medvěda za herecký výkon. Ocitáme se v 17. století a 30-letá válka nechala za sebou spoušť. Do odlehlé protestantské vesnice přichází tichý voják s jizvou ve tváři a s listinou, podle které je právoplatným dědicem dávno opuštěného statku. Vesničané jsou nedůvěřiví, ale nakonec cizince mezi sebe přijmou. Netuší ovšem, že listina patřila mrtvému spolubojovníkovi a že nový soused je ve skutečnosti žena, která už léta žije jako muž. Aby zapadla, vstoupí dokonce do domluveného sňatku s dcerou místního sedláka a s každým dalším dnem roste riziko, že se pravda provalí. Titulní roli hraje Sandra Hüller, kterou znáte z Anatomie pádu nebo Zóny zájmu, a kritici se u ní předhánějí v superlativech. Mužskou identitu staví hlavně na fyzickém projevu, na chůzi, držení těla, pohledu i hlasu. Pro Hüller je to mimochodem už druhý stříbrný medvěd, ten první získala na Berlinále přesně před 20 lety. Rakouský režisér Markus Schleinze natočil Rose v černobílé a jde teprve o jeho třetí celovečerní film za 16 let. Podle recenzentů je to zatím jeho nejpřístupnější snímek, i když veselou podívanou rozhodně nečekejte. Rose ve filmu tvrdí, že v kalhotách je víc svobody a v 17. století to platilo dvojnásob. Rose se Sandrou Hüller nově v českých kinech uvádí Beyond Zero Gravity.
2: Hab nie denken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
3: Das ist die Susanna. Unbescholten, gottesfürchtig, in allen weiblichen Arbeiten geschickt.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuň. Když víš, co máš dělat, tak ať to má.

0: Oscar Restrepo, a poet, a dreamer.
1: Yo estoy escribiendo un libro.
2: Hay un libro.
1: Yo soy un poeta.
2: Usted es un desempleado.
0: A failure in life.
1: 10,000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, deme 20.
3: No, y no me saca el carro.
0: Misunderstood in his own time.
4: Haga sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
0: By his own daughter.
1: Usted me odia.
5: Soy un niño.
1: Perdón.
0: But something is about to change.
6: V Kinehrově najdete i kolumbijskou dramedii poeta, držitele ceny poroty z festivalu v Cannes. Oscar kdysi vydal 2 sbírky básní a dokonce za ně sbíral ocenění. Dnes je mu přes 50, je bez práce, rozvedený, pije a pořád bydlí u maminky v Medellínu. Nad krbem má fotku slavného kolumbijského básníka, který zemřel ve 30 a sám si potichu přiznává, že kdyby taky umřel mladý, jeho kariéra by na tom byla mnohem líp. Sestra mu nakonec sežene místo učitele na střední škole a tam Oscar objeví dospívající dívku z chudé čtvrti, která má pro poezii obrovský talent. Rozhodne se, že z ní udělá básnířku, jenže ona o to vůbec nestojí a Oscar má neomylný talent proměnit každý dobrý úmysl v katastrofu. Hlavní hrdina se jmenuje Oscar a jak to tak bývá, Oscara v životě nikdy nevyhraje. Titulní roli hraje neherec Uber Royce a kritici ho chválí za postavu, která je zároveň k popukání i k pláči. Film scénáristicky i režijně podepsal Simon Mesa Soto a recenzenti připomínají, že místo očekávaného příběhu o drogových kartelech natočil v Medellínu absurdní frašku o umělci, kterému nic nevychází. Kolumbie ho dokonce vyslala do boje o Oscara za nejlepší mezinárodní film. Poetu, hořce vtipný příběh o básníkovi, co to všechno zase zvoře, najdete nově ve vašich kinech a přináší ho Pilot Film.
0: A black comedy from Simon Mesa Soto.
1: Dolor ha sido materia prima de mi poesía.
4: No, no, no.

Čtvrtek patří v kinech novinkám a dnešní nabídka je pořádně pestrá. Od padělaných obrazů přes horor až po jednoho velmi naštvaného kojota. Steven Soderbergh posílá do kin krimi komedii Christofferové. Ian McKellen hraje stále.

vládnoucí hvězdu londýnské výtvarné scény, jehož výpočítavé děti najmou mladou padělatelku v podání Michaely Coel, aby tajně dokončila otcovy slavné obrazy. Jenže starý mistr se jen tak přechytračit nenechá. Fanoušci hororu se dočkali nového Resident Evil. Režisér Zack Cregger posílá obyčejného kurýra, kterého hraje Austin Abrams, do Raccoon City přesně v noci, kdy se město po úniku viru změní v peklo. První reakce z premiéry jsou nadšené. Mnohem těžší kalibrovky nech nabízí francouzské drama Opuštěný. Rekonstruuje posledních 11 dní učitele, kolem kterého se po hodině o svobodě slova rozjela lavina obviňování a dezinformací, a ptá se, proč ho instituce nedokázaly ochránit. Sandra Hüller získala na Berlinále stříbrného medvěda za černobílé historické drama Rose. Po 30-leté válce přichází do odlehlé vesnice žena v přestrojení za muže a pod cizí identitou si nárokuje opuštěný statek. Z Kolumbie dorazila do kin dramedie Poeta, oceněná v Cannes. Neúspěšný básník a opilec z Medellínu se rozhodne udělat hvězdu z talentované studentky, pokud to ovšem zase nezvoře. Ukrajinská romantická komedie Vlak červená ruta zve na cestu, kde se láska na první pohled potkává doslova v každém kupé. Česká kinonovinka Call je komorní psychologický thriller, který se odehrává prakticky v reálném čase. Úspěšnému muži jediný videohovor se sexuálním podtextem převrátí život hůru nohama. A pro fajnšmekry se do kin vrací krátký film o lásce Krištofa Kieslowského, rozšířená verze 6. dílu Dekalogu. Dokumentární nabídku v kinech vede časozběrný portrét Bára Basiková od Heleny Třeštíkové, který zpěvačku sleduje celých 50 let, včetně jejich pádů, depresí a samoty uprostřed slávy. A v dokumentu Lev salonu projíždí David Vávra na rikše Hradec Králové a vypráví o jeho architektuře. A pro nejmenší diváky v kinech Kojot vrací úder. Kojot Vilda má dost vybuchujících výrobků a zažaluje společnost Acme. Film mimochodem studio Warner už jednou hodilo do šuplíku a zachránila ho až jiná distribuce, takže i on si svou spravedlnost vybojoval. Čeká vás velkolepá honička. Tak to byly dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: There's nothing wrong with blood. Blood is power. Blood is freedom.
1: Na Netflixu je nově k dispozici čtvrtá řada úspěšné antologie Monstrum. Po Jeffreym Darmorovi, bratrech Menendezových a Edu Gainovi si tvůrci Ryan Murphy a Ian Brennan tentokrát poprvé posvítili na ženu. Na Lizzie Borden. Nám to jméno možná moc neříká, ale v Americe z něj vznikla morbidní dětská říkanka. V srpnu roku 1892 byli v městečku Fall River ve státě Massachusetts nalezeni ve vlastním domě ubití sekerou zámožný Andrew Borden a jeho druhá žena Abby. Hlavní podezřelou se stala jejich dcera Lizzie. Porota ji nakonec zprostila viny, nikdo jiný obviněn nebyl a případ oficiálně zůstává nevyřešený. Seriál nabízí vlastní výklad. Lizzie je tu utlačovaná dcera z bohaté, ale chladné rodiny, která spolu se vzdorovitou služebnou uvízne v domě plném ponižování a krutosti. Obě pak hledají únik ve fantaziích o moci, touze a popomstě. Podle Iana Brennana série míří hlavně na viktoriánskou dobu, kdy žena měla jen málo možností, jak se vzepřít. Lizzie hraje Ella Beatty, dcera Warrena Beattyho a Annette Bening. Služebnou Bridget stvárnila Vicky Creeps, otce Charlie Hannem, který se v Monstru objevil už loni jako Ed Gein. A macechu Rebecca Hall. Nechybí ani stálice Murphyho světa Sarah Paulson, tentokrát jako sériová vražetkyně Eileen Wuornos. Pokud si stěžujete na napjaté nedělní obědy u rodiny, u Bordenových by vás to rychle přešlo. Všech 8 epizod seriálu Monstrum, příběh Lizzie Borden, najdete nyní na Netflixu.
2: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
3: Knife is too easy. And a rifle's almost too kind a way to go.
4: No, I know how we're gonna kill them.
5: No way a woman could do this.

0: Ladies and gentlemen, the mother of all kilograms.
1: Action! Na Edis Online přibylo komorní norské drama 1001 gramů režiséra Benta Hamera. Marie pracuje v Norském ústavu pro váhy a míry a patří k hrstce lidí, kterým je svěřen národní prototyp kilogramu. Kousek kovu ze slitiny platiny a iridia, který se z trezoru vyndává jen v rukavičkách a pod skleněným poklopem. Stejně pečlivě jako s ním zachází Marie i se svým vlastním životem. Všechno má svůj řád, míru a přesný čas, jen na city tu moc místa nezbývá. Pak se jí ale rozpadne vztah, vážně onemocní otec a Marie pak musí odcestovat s národním kilogramem v kufru na odborný seminář do Paříže, kde se bude vážit proti svému francouzskému protějšku. A právě tam se začne nečekaně převažovat i její vlastní život. Hlavní roli hraje norská herečka Anne Dahltorp, po jejím boku se objeví Laurent Stokke. Film měl světovou premiéru na festivalu v Torontu a Norsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kritici chválili jeho tichou, dojímavou a pečlivě vystavěnou poetiku, i když upozorňovali, že děje je tu opravdu jen pár gramů. Za to humor je tak suchý, že by se dal vážit na miligramy. Vizuální snímek 1001 gramů najdete nově v nabídce Edis Online.
0: We at BIPM are very pleased to be able to welcome so many delegates to this kilo seminar.
2: Man determines the definition of weight, but it's equally important to understand what the definition of weight does to man.
3: C'est le kilo norvégien, ça?
4: Oui.
3: C'est lourd à porter, non?
4: Le plus lourd fardeau de la vie, c'est de n'avoir rien à porter.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: To by nebylo Prime Video, kdyby nám každý týden nenaservírovalo romantiku. Nově zde najdete francouzský film You plus Me against the World. Jde o adaptaci první knihy úspěšné romantické trilogie autorky, která si říká Emma Green. Za tímhle anglicky znějícím pseudonymem se ale ve skutečnosti skrývá dvojice francouzských spisovatelek a bývalých novinářek a jen ve Francii se jejich série prodala přes 1 000 000 výtisků. Hlavní hrdinkou je 18-letá Alma z bohaté rodiny. Doma si všichni myslí, že poctivě studuje práva, ona ale potají studuje film. Na škole narazí na Vadima, samotářského rebela s temnou minulostí, a když spolu musí natočit studentský film, jiskří to mezi nimi od první chvíle. Nejdřív se nesnáší, pak se zbližují a nakonec se do sebe zamilují. Jenže do jejich vztahu se začne vměšovat někdo neznámý, kdo jim posílá anonymní výhrušky a hrozí, že vytáhne na světlo tajemství, která by je oba mohlo zničit. Film natočila Manon Goring, která má za sebou mimo jiné epizody francouzské verze seriálu Scam. Romantiku plnou tajemství You plus Me against the World najdete nyní na Prime Video.
1: Čtyři důvody pro DA

0: line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
1: I've never seen flowers bloom in winter like this.
2: Na Netflix se vrací animovaný seriál Stranger Things příběhy z 85. s druhou řadou. Pokud jste po finále hraného seriálu zatoužili po dalším výletu do Hawkinsu, tady ho máte v kreslené podobě. Příběh je zasazený do zimy roku 85, tedy mezi druhou a třetí řadou původního seriálu. Parta se po všech hrůzách snaží žít normálně, hrají D&D, vysedávají v herně a chystají se na Valentína. Jenže po městě začnou vyrůstat podivné duhové květiny, objevují se přízraky a Hawkins zaplaví roj zvláštních stvoření. Parta, ke které se už v první řadě přidala nová kamarádka Nikki, musí přijít na to, co zatím stojí, dřív než se znovu otevře brána do světa vzhůru nohama. Seriál vede Eric Robles a nad celým projektem drží ochranou ruku bratři Duffrovi. Známé postavy tentokrát nedabují původní herci, ale nové obsazení. První řada z letošního dubna sklidila spíš rozpačité ohlasy a Netflix proto druhou sérii zkrátil z 10 epizod na 8. Kdo ale v Hawkinsu nechal kus srdce, ten se asi nechá zlákat i na zimní koulovačku s příšerami. 8 nových epizod seriálu Stranger Things příběhy z 85. najdete nyní na Netflixu.
3: A ghost? You dorks cannot be serious. Those flowers have upside down written all over them.
4: This just got interesting.
3: It's not like anything we've ever seen before. That's impossible. We threw everything we had at that thing. Nothing worked. Not even Elle's powers.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Je pátek a to znamená kompletní přehled všeho, co tento týden přišlo na streamovací služby, tak se pohodlně usaďte, bude toho požehnaně. Apple TV Plus vypouští nejzajímavější věc týdne, šestou řadu špionážní jízdy Slow Horses. Gary Oldman jako nesnesitelný Jackson Lamb a jeho tým odepsaných agentů MI5 jsou tentokrát na útěku, protože je Diana Taverner v podání Kristen Scott Thomas zatáhne do smrtelně nebezpečné hry plné pomsty. A do Slow House se navíc vrací agentka Syd Baker, kterou všichni měli za mrtvou. Disney Plus přináší německý seriál Město krve. Berlín zničený klimatickou krizí, pár vyvolených žije pod klimatizovanou kopulí a zbytek města ovládá zločin. Jenže ten zločin řídí upíři a chystají se uchopit i politickou moc. Na Disney Plus je také francouzská komedie Supervisor z prostředí věznice, kde idealistická ředitelka v podání Audrey Lamy věří, že každý vězeň si zaslouží druhou šanci. Po jejím boku Jean-Pascal Zady a francouzští kritici se přirovnávají ke kanclu jen za mřížemi. Na Edison Line dorazilo komorní norské drama 1001 gramů Benta Hamera o vědkyni, která hlídá národní prototyp kilogramu a vlastní život má vyvážený stejně pečlivě, dokud se nerozsype. Netflix nešetří, komik Joe Coy natočil už svůj šestý stand-up speciál Blue in the Face a znovu rozebírá rodinu a filipínsko-americké kořeny. Ryan Murphy pokračuje v antologii Monstrum čtvrtou řadou Příběh Lizzie Borden. Ella Beatty hraje ženu obviněnou z vraždy otce a macechy sekerou, v dalších rolích Vicky Creeps, Charlie Hunnam a Rebecca Hall. Parta z Hawkinsu se vrací na Netflix v druhé řadě animovaného seriálu Stranger Things Příběhy z 85., kde se blíží Valentín a městečko zaplaví přízraky. Španělská komedie Tenhle tým letí s Mary Belverdou pošle zaměstnance sírárny na team building do vesnice, kde se dozvědí, že se bude hromadně propouštět. Z Polska dorazila na Netflix minisérie Loutka, moderní zpracování klasického románu Boleslava Pruse o ambiciozním obchodníkovi posedlém aristokratkou Izabelou. Turecký seriál Not a Stranger ukáže, že najít spolehlivou chůvu je jedna věc, zjistit, kdo doopravdy je, je věc druhá. Japonské drama Umělá krása na Netflixu staví proti sobě chirurgyni, která chce zachraňovat životy, a hvězdnou plastickou chirurgyni, podle níž krása léčí. Tchajvanská akční komedie Čističi spojí na Netflixu odepsaného gangstra s arrogantním synem z politické rodiny a udělá z nich uklízeče průšvihů na obou stranách zákona. Film Best of the Best sleduje dvě kamarádky, které se přidají k univerzitnímu tanečnímu týmu s bollywoodskou fúzí a zjistí, že cesta za titulem je pořádně nemilosrdná. Korejský seriál The Scandal přivádí Son a Yi do nebezpečné milostné sásky v době dynastie Choson. A Kevin Hart pokračuje na Netflixu v show Cold as Balls, kde zpovídá sportovní hvězdy v kádích s ledovou vodou. Prime Video nabízí korejské romantické drama Love Other Than Yours o páru po 10 letech vztahu. Ze světa Reachera přichází spin-off Neagle, kde Maria Stan jako soukromá vyšetřovatelka pátrá po tom, kdo stojí za podezřelou smrtí jejího přítele. A pro milovníky romantiky je na Prime Video francouzský film You Plus Me Against the World o dívce z bohaté rodiny, která se zamiluje do rebela s temnou minulostí. Sky Showtime má hudební týden. Baz Luhrmann ve filmu Epic Elvis Presley in Concert poskládal unikátní záběry z Elvisových let ve Vegas a Charlie XCX si v dokumentu The Moment zahrála popovou hvězdu před prvním velkým turné. Po jejím boku Alexander Skarsgård a Rachel Sennott. Tak to je kompletní streamovací sklizeň tohoto týdne. Víkend máte zajištěný. Hovk!

Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Tituly, na které jsme tento týden hodili očko, najdete v pravidelném přehledu na našich stránkách v sekci novinky. Tak se neupejpejte a hupněte na web zunradio.cz. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o benzínce. Ne obyčejné, ale o té úplně nejvzdálenější. Na Marsu. Doktorantka Lane McKinney z MIT pracuje s takzvaným studeným plazmatem, které dokáže marsovskou atmosféru, tedy hlavně oxid uhličitý, rozložit na kyslík a oxid uhelnatý. Kyslík pro dýchání, kyslík pro palivo. Její malý reaktor pulzuje v nanosekundách a nově ho kombinuje s membránou, která kyslík odtahuje dřív, než se stihne zase spojit zpátky. Jak popisuje Universe Today, sama badatelka přiznává, že přesně neví, co v té plazmové směsi uvidí. To je věda v nejčistší podobě. Nejdřív to zapneme, pak se podíváme. Její tým navíc vyhrál soutěž NASA za recyklaci odpadu na náhradní díly. $775,000. Bez pumpy na Marsu se totiž astronauti domů nedostanou. A to je špatné plánování výletu. Držte si čepice, vesmír zrychluje.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o benzínce. Ne obyčejné, ale o té úplně nejvzdálenější. Na Marsu. Doktorantka Lane McKinney z MIT pracuje s takzvaným studeným plazmatem, které dokáže marsovskou atmosféru, tedy hlavně oxid uhličitý, rozložit na kyslík a oxid uhelnatý. Kyslík pro dýchání, kyslík pro palivo. Její malý reaktor pulzuje v nanosekundách a nově ho kombinuje s membránou, která kyslík odtahuje dřív, než se stihne zase spojit zpátky. Jak popisuje Universe Today, sama badatelka přiznává, že přesně neví, co v té plazmové směsi uvidí. To je věda v nejčistší podobě. Nejdřív to zapneme, pak se podíváme. Její tým navíc vyhrál soutěž NASA za recyklaci odpadu na náhradní díly. $775,000. Bez pumpy na Marsu se totiž astronauti domů nedostanou. A to je špatné plánování výletu. Držte si čepice, vesmír zrychluje.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko do minulosti, konkrétně necelou miliardu let po velkém třesku. Když tam Jamesem Webbův teleskop namířil své přístroje, astronomové zůstali koukat. V mladičkých galaxiích už seděla semínka supermasivních černých děr. A to je problém, protože podle učebnic vznikají černé díry z umírajících hvězd a jejich slučování, což trvá pěkně dlouho. Vesmír evidentně spěchal. Mezinárodní tým pod vedením Alessandra Princi z Edinburghské univerzity proto, jak popsal Universe Today, propočítal scénář přímého kolapsu, kdy se obří oblaka studeného plynu zhroutí rovnou do černé díry. Ze simulací vyšlo, že se to dělo už zhruba 13,64 miliardy let zpátky, dokud první hvězdy svými supernovami neznečistily okolí kovy a hudba nepřestala hrát. Takže ano, vesmír stihl za 500 milionů let něco, co mě trvá jen přeletět Evropu. Držte se při zemi, já se držím na

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko do minulosti, konkrétně necelou miliardu let po velkém třesku. Když tam Jamesem Webbův teleskop namířil své přístroje, astronomové zůstali koukat. V mladičkých galaxiích už seděla semínka supermasivních černých děr. A to je problém, protože podle učebnic vznikají černé díry z umírajících hvězd a jejich slučování, což trvá pěkně dlouho. Vesmír evidentně spěchal. Mezinárodní tým pod vedením Alessandra Trinci z Edinburghské univerzity proto, jak popsal Universe Today, propočítal scénář přímého kolapsu, kdy se obří oblaka studeného plynu zhroutí rovnou do černé díry. Ze simulací vyšlo, že se to dělo už zhruba 13,64 miliardy let zpátky, dokud první hvězdy svými supernovami neznečistily okolí kovy a hudba nepřestala hrát. Takže ano, vesmír stihl za 500 milionů let něco, co mě trvá jen přeletět Evropu. Držte se při zemi, já se držím nad ní. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko do minulosti, konkrétně necelou miliardu let po Velkém Třesku. Když tam Jamesem Webbův teleskop namířil své přístroje, astronomové zůstali koukat. V mladičkých galaxiích už seděla semínka supermasivních černých děr. A to je problém, protože podle učebnic vznikají černé díry z umírajících hvězd a jejich slučování, což trvá pěkně dlouho. Vesmír evidentně spěchal. Mezinárodní tým pod vedením Alessandra Trinci z Edinburghské univerzity proto, jak popsal Universe Today, propočítal scénář přímého kolapsu, kdy se obří oblaka studeného plynu zhroutí rovnou do černé díry. Ze simulací vyšlo, že se to dělo už zhruba 13,64 miliardy let zpátky, dokud první hvězdy svými supernovami neznečistily okolí kovy a hudba nepřestala hrát. Takže ano, vesmír stihl za 500 milionů let něco, co mě trvá jen přeletět Evropu. Držte se při zemi, já se držím.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o benzínce. Ne obyčejné, ale o té úplně nejvzdálenější. Na Marsu. Doktorantka Lane McKinney z MIT pracuje s takzvaným studeným plazmatem, které dokáže marsovskou atmosféru, tedy hlavně oxid uhličitý, rozložit na kyslík a oxid uhelnatý. Kyslík pro dýchání, kyslík pro palivo. Její malý reaktor pulzuje v nanosekundách a nově ho kombinuje s membránou, která kyslík odtahuje dřív, než se stihne zase spojit zpátky. Jak popisuje Universe Today, sama badatelka přiznává, že přesně neví, co v té plazmové směsi uvidí. To je věda v nejčistší podobě. Nejdřív to zapneme, pak se podíváme. Její tým navíc vyhrál soutěž NASA za recyklaci odpadu na náhradní díly. $775,000. Bez pumpy na Marsu se totiž astronauti domů nedostanou. A to je špatné plánování výletu. Držte si čepice, vesmír zrychluje. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN.

0: jeďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o benzínce. Ne obyčejné, ale o té úplně nejvzdálenější. Na Marsu. Doktorantka Lane McKinney z MIT pracuje s takzvaným studeným plazmatem, které dokáže marsovskou atmosféru, tedy hlavně oxid uhličitý, rozložit na kyslík a oxid uhelnatý. Kyslík pro dýchání, kyslík pro palivo. Její malý reaktor pulzuje v nanosekundách a nově ho kombinuje s membránou, která kyslík odtahuje dřív, než se stihne zase spojit zpátky. Jak popisuje Universe Today, sama badatelka přiznává, že přesně neví, co v té plazmové směsi uvidí. To je věda v nejčistší podobě. Nejdřív to zapneme, pak se podíváme. Její tým navíc vyhrál soutěž NASA za recyklaci odpadu na náhradní díly. $775,000. Bez pumpy na Marsu se totiž astronauti domů nedostanou. A to je špatné plánování výletu. Držte si čepice, vesmír zrychluje. Mějte se pozemsky.

0: Netrpíte depresí? Netrpte. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko do minulosti. Konkrétně necelou miliardu let po velkém třesku. Když tam Jamesem Webbův teleskop namířil své přístroje, astronomové zůstali koukat. V mladičkých galaxiích už seděla semínka supermasivních černých děr. A to je problém, protože podle učebnic vznikají černé díry z umírajících hvězd a jejich slučování, což trvá pěkně dlouho. Vesmír evidentně spěchal. Mezinárodní tým pod vedením Alessandra Drinci z Edinburghské univerzity proto, jak popsal Universe Today, propočítal scénář přímého kolapsu, kdy se obří oblaka studeného plynu zhroutí rovnou do černé díry. Ze simulací vyšlo, že se to dělo už zhruba 13,64 miliardy let zpátky, dokud první hvězdy svými supernovami neznečistily okolí kovy a hudba nepřestala hrát. Takže ano, vesmír stihl za 500 milionů let něco, co mě trvá jen přeletět Evropu. Držte se při zemi, já se držím nad ní. Mějte se pozemsky.

Tá me sacudindo.

Mecca, Mecca, Mecca. Confession. I told you it'd be wave.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Powerplay.